Zestra jedním vše. Mocná leží až jeden barem ve vzpomínky píseň. Zavrát se zase tam flank o domovní stěhnu, kde se přezal stříd. Hledal stříd z bocna.